0: Posloucháš Kosmonautem FM Digital Chaos
1: na Coloradio 98,4 a 99,3 UKV
0: a globálně na internetových stránkách coloradio.org a minimalradio.d.